trendsetter, jsem trendsetter, trendsetter, motherfucking trendsetter, trendsetter, jsem trendsetter.

0: Express FM.
1: Express, Express.
2: Vstaň a řekni, kdo seš, doběž jí. Vzadu tam v davu, tam cípneš, tak pojď mi. Chci osobnost, nelamu, nudu a podobnost. Hledej davu, ne. Viděl jsem cípnout, vole, talentu stovky. Pojď, slyšel jsem vylítnout kontrafakt trosky. Začátek repu, PPS, a pojď mi, pojď. Magore, jeli jsme, měli jsme.

Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Express. Music first. Express FM.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz

0: milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů

0: ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma. Music.
0: First. Express FM.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od

0: 1,7 litru na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Express. Music first. Express FM.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Music. First.
6: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

6 minut po 10. hodině dopolední začíná dopoledně odpolední vysílání na Express FM, odkud vás do všech koutů republiky, Evropy a jiných světadílů zdraví Radek a do 14. tomu nebude jinak. Dneska v kalendáři svítí úplně parádní český jméno Antonín Tonda Toníček Toncek. Všem nositelům tohodle skvělého jména extra parádní poslech. Tondové, volejte si pro své hudební tipy, neplatí jenom pro dnešního slavence, ale i pro zbytek osazenstva, který ladí momentálně Express FM, za což jsme rádi. Tohle byl Noah Kahan, Doors, který jeho vystřídají Hot Chip Eleanor.

0: Vypadá to, že se tam nahoře někdo smiloval a dnešek bude částečně suchý, páč vidím sluníčko, což je fantastická zpráva po týdnu, kdy jsme si o něm mohli jenom přečíst v knihách a časopisech. Tohle byly DMAs, My Baby's Place na Express FM, je 10 hodin a 13 minut, za okamžik Macy Peters Questions, pustím vám Good Neighbors, jejich Home a hned potom už první hudební tip tady na 90,3 FM.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé.

10.21. To je aktuální čas. Aktuální hudba se jmenuje Questions a obstarala jí Maisie Peters. Posloucháte Express a pokud jste slyšeli moje blahopřání všem Tondům, který mají dneska jmeniny, tak i ostatní můžou slavit, nehledě na to, jak je rodiče pojmenovali. Protože dnešní den má svátek třeba, nebo oslavovat můžete, golfové vozítko. Ano, i takový den je v kalendáři, kde je napsáno 13. června 2026. Pokud zrovna golfu neholdujete, určitě vám přijde vhod rose, protože i dnešní den je mezinárodním dnem rose, ať už je šumivé, a nebo nešumivé, suché, či polosladké. Královy narozeniny se dneska oslavují 13. června. Hned jsem se vyhledal, jestli čerou náhodou britský král nemá narozeniny. Ne, nemá. Ten nemá 13. listopadu, čili jde o krále úplně jiného. Vzhledem k tomu, že ho neznám, tak je mi to úplně šumák, o kterého jde. Potom parádní den, ten se jmenuje Světový den džinu, což bych se nechal líbit, kdybych někam dneska zašel, ale vzhledem k tomu, že nikam se nechystám, tak oslavujte vy za mě Světový den džinu. No a potom ten poslední významný milník pro 13. červen jsem se nechal právě na teď. Dnes je Mezinárodní den vážek. Vážky. Jmenuje se to Dragonfly. Vážky asi všichni známe, všem se líbějí, všichni jsme je chytali a obdivovali, když jsme byli mladí, ale najdou se mezi námi i staří pardálové, kteří to mají rádi i na podzim života. Tím jedním konkrétním mám na mysli teď Dana Bártu. Dan Bárta mimochodem obnovil Alici, svoji 90-kovou plzeňskou kapelu, a s ní zítra vystoupí a občasní fanoušky na festivalu Rock for People. Tady máte Dana Bártu v úplně jiné poloze. Tady jsou Sexy Dancers, Some People na Express FM.

půl jedenácté, tohle byla Naya Archive, So Tell Me. Jedna zpráva, která se netýká úplně hudby, i když umění určitě. V New Yorku existuje takzvané Kennedyho centrum, což je centrum for the performing arts, jak zní celý jeho název. Nese jméno samozřejmě po prezidentovi JF Kennedym. K tomu jménu ovšem přibylo letos ještě jedno, a sice Donald J. Trump. Donald J. Trump se totiž stal šéfem správní nadace, která Kennedyho centrum obhospodařuje, a právě současný prezident si tak trošku usmyslel, že tím pádem má nárok na to být v názvu vyveden přímo na fasádě téhle té krásné newyorské budovy. Soudy federální byly proti, a proto právě včera vyrostlo lešení, aby dělníci jméno současného prezidenta z názvu tohoto centra pro umění odstranili. Je to malé vítězství, možná Pirhovo, ale pořád je to dobré. Temper City Self-Aware.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Tohle je Parta, něco něco, jejich noční plán. Sportovní fanoušci, hlavně ti fotbaloví, krom toho, že musí chodit do práce, starat se o rodinu, děti, manželku a tak dále, nebo manžela a tak dále, tak ještě musí koukat na fotbal a vstávat v nekřesťanské části, třeba ve 2 nebo ve 3 ráno. Čili na bijáky, rozuměj, na kino, není moc času. Řekl bych, že teď je na měsíc pro fotbalový fandy úplně zapovězen tehle ten typ kulturního vyžití. Vy ostatní, pro vás, kteří byste rádi zašli do kina a tápete na co, není nic lehčího, než si vyslechnout Veroniku Kolouška a její filmek právě teď na Express FM. Jak se cítím teď?
1: Express Filmex. Legendární režisér Steven Spielberg se vrací k tématu blízkých setkání třetího druhu s novým sci-fi Den odhalení. S Joshem O'Connorem, Colinem Firthem a Emily Blunt v hlavních rolích. Léta jsme tušili, že ve vesmíru nejsme sami. Doposud ale nikdo nezveřejnil pádný důkaz, to se ale změní. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu a datový analytik Daniel má být tím, kdo vše zveřejní. K jeho smůle však existuje tým lidí, jehož posláním je úniku informací zabránit. Odhalení pravdy by totiž mohlo zcela rozvrátit světový řád. Kromě Daniela se do hledáčku pronásledovatelů dostává také televizní rosnička Margaret. To, co pro nezasvěcené vypadalo jako její nervové zhroucení v přímém přenosu, je totiž ve skutečnosti komunikace s neznámou entitou. Já prostě nevěřím tomu, že tu nejsme sami. To téma mě provokuje celý život, ale zároveň mi dodává inspiraci. Věřím, že tímhle filmem jsem si ho vyřešil, říká legendární filmař. Hudbu složil tentýž muž, který mistrovsky dokresl atmosféru E.T.ho mimozemšťana, blízkých setkání třetího druhu, Star Wars nebo čeliský John Williams. People are starved for the truth. The human race cannot accept what we know. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. If you do this, there's no one doing it. That's the plan. 3, 2, 1. This is disclosure day. Takzvané Feel Good Movie, to je hudební komedie srdcovka od režiséra slavného snímku Once, Johna Carneyho, která je plná chytlavých songů. Půl rad v ní hraje Ricka, upadajícího zpěváka svatební kapely, a Nick Jonas z Jonas Brothers vyhasínající hvězdu boybandu Dannyho. Když se jejich cesty protnou, vznikne přátelství postavené na společné lásce k hudbě a snu o návratu na výsluní. Jenže pak Danny vykrade jednu z Rickových písní a promění ji v obrovský hit. A mezi kamarády se rozpoutá boj o uznání a místo v záři reflektorů.
2: That's my song. I wrote it.
3: So good.
4: Express Filmex
5: na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
5: Express.

Tahle veselá záležitost patří do diskografie kapely Strokes a single Going Shopping jste poslouchali na Express FM těsně před 11. hodinou. Včera bylo 12. června. Včera by přívoják Filip Topol oslavil 61. narozeniny. Nebýt nešťastného 19. června roku 2013, kdy zakladatel kapely, pianista, skladatel, spisovatel, textař a zpěvák Filip Topol odešel na věčnost za svým milovaným Mozartem. Pojďme si připomenout Filipa Topola. Tohle už je kousek Psích vojáků. Na piano samozřejmě Filip Topol zpívá ta samá osoba. Chce se mi spát na Express FM 10:56. Krásný poslech od Radka.

Holden Mickey Sin Me, tak to má být, pokud se jedná o někoho blízkého. V tomhle případě My Lovin, asi ten song o někom takovém bude. Spáchal ho Sony Fodera, za mikrofonem Crystal a vy jste tenhle ten kousek slyšeli na Express FM, odkud vám ještě stále krásné dopoledne, přehradek, teď už Snail Mail a single Traktor Beam.

0: Tohle německý muzikant, taky DJ a producent, který si říká Roosevelt. Stejně tak se jmenoval i váleční prezident Spojených států amerických a možná jste netušili, ale kapel, který odvodili svoje jméno od amerických prezidentů, je celá řada, třeba The Presidents of the United States of America, taky Dead Kennedys, Reagan Youth, kapela Bush, pak jsou tady The Nixons a pozor, Linkin Park se původně jmenovali Lincoln Park. To jsem vám prostě musel říct, chápete. 11 hodin a 13 minut, ladíte Express.
1: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Music. First. Express FM. Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.

0: Když před 29 lety Madonna vydala svoji přelomovou desku Ray of Light, tak její společnice v tracku Bring You Love, tedy Sabrina Carpenter, ještě nebyla na světě a dlouho tomu také ještě nemělo být. Pokud rádi jezdíte na výlety, tak to je jedině dobře, možná právě vy uvítáte i vy ostatní naší pravidelnou letní rubriku Nebudu doma. Tady je její další pokračování na Expressu.
1: Hashtag Nebudu doma.
2: Ať je teplo nebo zima, chuť cestovat je trvalá, tak si řekněte Nebudu doma a vyrazte s námi, tentokrát do Plzeňského kraje. Plzeňský kraj nabízí pestrou směs městských památek, technických zajímavostí, hradů i krásné přírody. Zahrnuje i část Šumavy, která láká na přírodu, rašeliniště, výlety k ledovcovým jezerům i krásné trasy pro pěší i cyklisty. Na území kraje se nachází i nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách. Hrad Rabí působí monumentálně už při příjezdu a vy se tam můžete vydat po stopách husitů. Vodní hrad Švihov je známý i díky pohádce Tři oříšky pro Popelku a zaujme zachovalou podobou, romantickou atmosférou i snadnou dostupností. Skrytý klenot, kam byste také měli zavítat, je Kaolinový důl v Nevřeni. V horkých dnech se v podzemním prostředí bývalého dolu navíc příjemně schladíte. Jedna z nejoblíbenějších atrakcí pro rodiny s dětmi i běžné návštěvníky je zoologická a botanická zahrada v krajském městě. Je rozlehlá, spojuje zvířata s botanickými expozicemi a díky poloze nad městem nabízí hezké výhledy. Uprostřed největšího plzeňského sídliště se nachází kouzelné místo, kde ruch města utichá. Muzeum v přírodě Plzeň Bolevec, statek u Matoušů, je skutečnou oázou klidu, kde ožívají tradice a příběhy našich předků. Stačí projít starobylou branou a rázem se ocitnete ve světě řemesel, zvyků a kouzelné venkovské atmosféry. Během letní sezony nabízejí u Matoušů bohatý program pro celou rodinu. Těšit se můžete na speciální prohlídky, folklorní koncerty, letní dětské kino ve stodole nebo veselé vinobraní. S létem ale zábava nekončí a vy se můžete vydat na tradiční svatomartinské hody nebo adventní akce. Každá návštěva je plná zážitků, protože u Matoušů se pořád něco děje.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás Plzeňský kraj? Pak si užijete pobyt v hotelu Prácheň u Sušice, odkud můžete vyrazit za krásami Šumavy, nebo v hotelu Levenstein v Konstantinových Lázních s bohatým wellness balíčkem. Více pobytu v okolí najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
0: Express FM. Já jsem včera třeba Plzeň navštívil asi 10krát a nevytáhnul jsem paty z Prahy. Mimochodem příští sobotu v Plzni hrajou Tři sestry. Tady jsou Cassie Bean, Great Pretender na Express FM.

Pokud se jednou stanete legendou a jste součástí dvojice, pařížské dvojice Daft Punk, tak váš život se od té doby dělí na před a po. Zkrátka dobře, už se vás vždycky budou ptát, co ty Daft Punk, dáte se zase dohromady s parťákem, nebo jak to bude. Řeč je o jedné polovičce Tomase Bangalterovi, který se objevil v Americe za DJským pultem, nevím přesně, jaký to bylo město. Každopádně jeden z dotazů byl, hádejte jaký. Ano, plánujete ještě dát dohromady tuhle legendární dvojici? Odpověď byla lakonická, strohá a všeříkající. Ne. Tady jsou na Expressu.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň-Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle je novinka na Expressu, jmenuje se Zone a na svědomí jí má MK a taky Poppy Bass Comp. Ladíte Express, je 3:15 na poledne a než si pustíme další muziku, tak vám pustím odkaz na ranní vysílání. Babu a Vašek samozřejmě nemohli opomenout mundial ve fotbale, který pořádá Mexiko, Kanada a Spojené státy americké, kde jsme se už taky dokázali představit. Ne úplně v tom nejlepším světle. Podcasteři z podcastu Seznam zpráv MVP jsou na místě, takže i čtení je k dispozici.
1: Článek, kdo čekal alespoň trochu odvážnější design, ten je zklamán. Žádný wow efekt. Nové dresy české fotbalové reprezentace jsou zase fádní. Národní trikot pro mistrovství Evropy postrádá originalitu. A historie se opakuje.
2: Hele, jako já jsem totiž od českého dresu ani nic nějak extra neočekávala, takže zase tady titulek na Sport.cz, český dres Promise čelí kritice, prestižní deník ho zařadil mezi nejhorší, zároveň taky s tím českým dresem se nedá nic moc jako extra dělat. Takže my jsme o červený a bílý a někde nějaký lvíček a potom většinou podle toho, co zrovna v té sezóně ta, která značka ty dresy vyrábí, tak podle toho máš většinou už nějaký ty detaily, které mají ale všichni stejný, jako je třeba límeček. Třeba mně přijde, že hodně podobný dres má Maroko, který je na pátém místě. Za mě je to v podstatě ten stejný dres, jako máme my. Jenom oni, jako my, jak máme toho lvíčka na prsu, tak oni mají vlastně ten znak toho Maroka jakoby uprostřed té hrudi, ale jinak je to to samý. Mají taky dres od Pumy, mají vlastně tady kolem těch rukávů a kolem toho límečku právě takovou jako kdyby výšivku. Ta naše výšivka má být právě inspirovaná těmi dresy z toho Eura a Maroko má zase tu svoji výšivku inspirovanou nějakou tradiční látkou.
1: Takže je to nuda.
2: Ale je to podle mě jako same, jo, jo. Nic moc se tam neděje.
1: Takže takhle, otázka úplně jedno, důležitý je, kdo bude dávat góly. Konec konců naše reprezentace už je nafocená a taky už mají takový ty videa ve chvíli, kdy někdo střelí gól, jak se jako raduje.
2: Tak hlavně, aby je použili ty videa.
1: Přesně to mě napadlo. Děkuji, že jsi to řekla za mě. Express
0: FM. Takhle, ty dresy jsou od A až do Z všechny hnusný, mimochodem. Tohle je jihoafričanka Tyla, která zpívala před úvodním zápasem Mexiko-Jihoafrická republika.

Těsně před polednem Charlotte Ray Wilson a Sia Gray a Lean. Zmiňoval jsem, že dneska je svátek Tondové a já jsem jednoho Tondu v našem archivu objevil. Jmenuje se Antony Šmerek, je to DJ, pochází z Manchesteru, tedy hudbu má víc než v krvi. Nedávno vystoupil v Praze a tady je jeho single You Got Teacher. Tohle je Antony Šmerek na Express FM.

Tohle byla Charlie XCX a track nazvaný SS26, neboli Spring Summer 26. 12 hodin a 6 minut navrch, posloucháte Express FM, já jsem Radek a všechno dobré k obědu. Přeju odsud ze smíchovského Express FM, ať už nás posloucháte v Plzni, Brně, Karlových Varech a jiných menších či větších městech. Do jaket a parádní kousek nazvaný Woman na Expressu. Ahoj.

Tohle jsou Villanelle. Věděli jste, že Villanelle je přísná básnická forma? V čem je přísná, úplně nevím, ale každopádně to svědčí o tom, že Gene Gallagher, tedy syn Liama, jednoho z lídrů kapely Oasis, má se taky kromě drnkání na kytaru i něco načteno. Villanelle, Placebo. To je single Placebo, mimochodem. Dneska hraju ve Washingtonu 8. července, potom v Madridu, kdybyste za nimi chtěli vyjet. Madrid je víceméně jako bližší. Za okamžik Where is my husband, anebo Spacey Jane, whatever, na Expressu.

0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
4: Zábava volny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: Express. Music first.
7: Express FM.

0: Space Jam, whatever, na Expressu 12 hodin a 21 minut navrch. Jestli je tady někdo u nás ženou mnoha tváří zájmů a kdo je set sakramentsky trendy, pak to není nikdo jiný než Babu, která s Václavem vysílá mezi 7 a 10, tedy obstarává to, abyste svůj den nastartovali v dokonalém rytmu a s úsměvem na rtu. Kam jsem se tím chtěl dostat? K rubrice trendy samozřejmě.
1: Trendy Express. Ženy, ruku na srdce. Kolik z nás si někdy koupilo podprsenku, která ale teď leží zapomenutá někde na dně šuplíku, protože prostě nesedí. Dokonce až 80% z nás nosí špatnou velikost. My si ale dneska řekneme, jak si vybrat tu správnou. Hodit se vám bude určitě krejčovský metr, abyste mohli správně změřit své míry. Základem je podle Astratex.cz měření v nevystužené podprsence bez vycpávek. Nejdřív tedy měřte obvod přes prsa v nejplnější části, což určí velikost košíčku. No a potom měříme podňadry, což určuje velikost obvodu. Od hodnoty obvodu odečtete 3 až 5 cm. Pevný obvod je naprosto klíčový, protože nese váhu prsou. Jak má správně podprsenka sedět? I tady se často dělají chyby.

0: Obvod musí být v rovině. Když na zádech vyjíždí nahoru a máte tam takový ten oblouček, je moc volný. Pokud máte otlaky, špatně se vám dýchá, pak je zase moc těsný. Ramínka ty byste měli dotáhnout tak, aby pod nimi šlo projet prstem. Kostice by měly ve středu přiléhat na hrudní kost. Sahat musí až za ňadro, směrem do středu podpaží. Košíček neodstává a tvoří s ňadrem hladký přechod. Pokud prso dělá boule, je příliš malý. A ještě tip na závěr. Černé podprsenky bývají často pevnější než ty světlé. Takže i stejná velikost může sedět trochu jinak. Pro více tipů mrkněte na astratex.cz.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Spousta z vás asi teď možná míří směr Hradec Králové, kde bude finišovat Rock for People. Letos opět vyprodaný a letos opět, co se line-upu týká, našláplý festival. Včera hostil Pištu Královiče, který se říká samozřejmě Fulcrum. Jeho DJský set jste mohli vidět na ČT Stage. Myslím, že tak nějak se ta stage jmenuje nebo jmenovala. Tak já vám cestu do Hradce s příjemným poslechem nejenom Fulcrumovým, ale taky v kolaboraci s partou Bedlin Manson. Tohle je jejich hotel Kiev. Šťastnou cestu, ať už jedete do Hradce anebo kamkoliv jinam. Parádní, že ladíte Express FM.

0: Tohle jsou Empire of the Sun, Single Way to Go. Alternativně rapového Dua Pasty je teď všude, kam se podíváte, přehršel. Ten důvod je zřejmý, po roce vydala tahleta dvojka novou desku, jmenuje se Fotr a i o ní je rozhovor, který můžete číst a nebo, pokud byste rádi poslouchali, tak i poslouchat na webu Express FM. Jiný rozhovor, kde je zmínka třeba o Kratomu, tak ten najdete pro změnu v časopisu Headliner. No a Past vás teď čeká na Express FM. Novinka z téhle zmíněné desky, je mi 30, nejdu nikam.
1: Novinka. Express FM.
2: Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím na konec. Ležím na zemi, čumím na formule, pozbírám plešáky, už nejsem lovec. Ucuka kanec, napíšu sonet, sedím tu plíny, už necítím bolest. Lezu na kopa,
3: Past, je mi 30, nejdu nikam.
2: V té houpe se TV program, přesně.

more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

0: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Sourozenecká dvojice tvoří jádro britské indie party, která se říká Doves. Vy jste slyšeli jejich single Prisoners na Express FM, kde máme 1/4 na 1, což je úplně prýma čas na to, abych vám učinil nabídku, která se neodmítá, a sice navštívit Rašínovo nábřeží, a to zítra. Když vám řeknu Rašínovo nábřeží, mnohým se nic nevybaví, ale co taková náplavka? Aha, to už jsme doma, že? Takže na náplavce 14. června, tedy zítra, autorský design, móda, lokální tvorba, a.k.a. Mint Market, po 51. vážení přátelé, takže šperky, keramika, přírodní kosmetika, ilustrace, něco na zeď si můžete pověsit, doplňky, dobré jídlo, chilloutová zóna, nezávislá móda, zkrátka dobře, já si myslím, že se tam přijdou na svý, možná snad i vegani, chce se mi říct. Mezi 11. a 14. hodinou Mint Market, který dlouhodobě podporuje malé a taky lokální tvůrce, 16-leté výročí, jděte se podívat. Pardon, já jsem říkal mezi 11. a 14. chyba lávky. Mezi 10. a 17. Mint Market má také svoje webové stránky mintmarket.cz. Tam se dozvíte i to, že vstup je úplně zdarma. Teď už novinka od Taylor Swift. I knew it. I knew you.
1: Novinka. Express FM. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window.
2: Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Tohle to byla kanadská parta Arcade Fire, jejich reflektor zní na Expressu, nebo spíše doznívá na Expressu, kde máme 12 hodin a 55 minut. Teď zamíříme za jedním z nejlepších, nejoceňovanějších DJů, můj velký favorit, který má libanonské a taky holandské předky. Říká se Armand van Helden a svůj první gig, tedy svoje první vystoupení DJské, zaznamenal, když mu bylo 13 let, v roce 1983, a tím dnem byl svátek všech zamilovaných. Zkrátka dobře, Armand van Helden DJoval na den svatého Valentína. Tady je jeho kousek s Commonem, který se jmenuje Full Moon.

7 minut po 13. Tohle je Olivia Rodrigo, The Rob Dead, já jsem Radek a zdravím všechny, kteří nás posloucháte napříč republikou online skrze anténu, na dráťáky, na počítače a tak dále. Zkrátka a dobře, děláte dobře. Za okamžik vám pustím Blossoms, Joke About Divorce. To, co se teď rozeznělo, je Lizzo a její special na Express FM.

Syničtí Blossoms. Joke about divorce na Expressu. 14 minut po 13. Zkrátka dobře, čtvrt na dvě. Vás se čeká za okamžik Pink Panthers a Central Sea. Nice to meet you, Lady Gaga, Deutsche Runaway a taky váš hudební tip, který jsem dlouho nezmínil. 602-604-903 sem pište SMSky s vaším vytříbeným vkusem, tedy co z něj vypadne. Zkrátka nějaký název skladby, interpreta a tak dále.

0: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň-Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Dej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. Benoříčany.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice.

Tohle je Lady Gaga, Deutsche Runaway. Už jste dneska luxovali, pakliže ne, tak se o vás asi ještě dnes nepokoušel ďábel. Pokud mi nerozumíte, tak mi porozumíte právě teď. Když se o tebe pokouší ďábel, je váš hudební typ a zároveň skladba, o které

Už se postaral Roman Holý na své desce Strážce klidu s pořadovým číslem 2. A jestli to takhle bude dál, bude 3, 4, 5, tak ten svět do kopru úplně nemůže jít. Tady je Roman Holý.

Až do konce června můžete v Londýně zažít výjimečný festival. O Londýně nemluvím jen tak náhodou, protože do Londýna se jezdí pomalu už jak do Hradce Králové. Čili kdybyste jeli do Londýna, zatoužili po výjimečném hudebním a uměleckém zážitku, tak vám můžu doporučit festival, který se jmenuje Meltdown. Letos se uskuteční už po 32. A ten festival je výjimečný tím, že ho kurátorují vždy každý rok nějací umělci. Namátkou John Peel, slavný DJ BBC Radio 1, taky Nick Cave, David Bowie, Morrissey, Patti Smith, Jarvis Cocker, Massive Attack a takhle bych mohl pokračovat přes Yoko Ono, Davida Barna až po Roberta Smise nebo Grace Jones. Letos se o kurátorství postaral Harry Styles, takže to bude stát opravdu za to. Jděte se podívat a třeba zažijete i tuhle zpěvačku.

Sluší se doplnit, což jsem nestihl předtím, jméno oné zpěvačky, která na Meltdown festivalu v Londýně v těchto dnech vystupuje. Je to čerstvá 31letá zpěvačka s tureckými kořeny, která se jmenuje Nilüfer Yanya. Pokud jsem to nepřečetl dostatečně turecky, omlouvám se, už jsem dlouho s nikým v této řeči nekomunikoval. Martin Souek, Ronnie Woods, Juliet and Romeo, taky se pustíme Rakeshop a zase další hudební tip tady na Expressu.

0: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Express FM.

Tohle je parádní kolaborace, musím říct. Ben Kristoval a na druhé straně parta z Blavy, tedy z Bratislavy, byli barman. Pamatuju si, že jsem s nimi zažil v loni na Rock for People večírek, ze kterého se vůbec nic nepamatuju. Ale byli barman rozhodně stojí za to, abyste je navštívili, ať už to bude v Banské Štiavnici, nebo v Košicích, anebo na nějakém pro vás příhodném, nebo příhodnějším místě samozřejmě, pokud jste z okolí měst, který jsem před chviličkou jmenoval. Ode mě je to úplně všechno. 1:45 loučí se Radek. Já díky za vaši pozornost, za váš čas, díky za vaše hudební tipy a zítra si to zase zopakuje mezi 10:00 a 14:00 na Express FM. Kate Renata, Kelly Uchis, 10%.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku na e-shopu kupci vstupenky.

0: spánku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
6: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
7: Express FM.
8: Partnerem podcastu jsou Obrazy.

aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz. Music. First. Express FM. Aha.

0: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň-Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.
3: And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelu Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Music. First. Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
5: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
6: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
3: Express FM.
7: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Music. First. Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila, CZ.
2: Music. First. Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím na konec. Ležím na zemi, čumím na formule, pozbírám plešáky, už nejsem lovec. Ucu kakanec, napíšu sonet, sedím tu plíny, už necítím bolest.
2: Past, je mi 30, nejdu nikam.
1: Vyklupte, houpe se TV program.

Mám svůj věk, morek, seču trávu, pořu pole, klouby vržou bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na Golgotě, mám svůj věk.